0: Zun Rádio.
1: Track.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes musím začít smutnější zprávou. NASA oficiálně ukončila misi sondy Maven, která 11 let kroužila kolem Marsu a studovala, jak rudá planeta přišla o svou atmosféru. Jak uvádí portál space.com, kontakt se sondou zmizel v prosinci 2025, když přelétala za Marsem. Měsíce pokusů o oživení nepomohly. Vyšetřovatelé zjistili, že sonda se z rádiového stínu vynořila roztočená rychlostí přibližně 2,7 otáčky za minutu. To vedlo baterie a komunikace utichla. Příčina té anomálie zůstává záhadou. Maven ale za sebou nechává úžasné dědictví. Přispěla k 800 vědeckých publikací, objevila nové polární záře a poprvé pozorovala, jak sluneční bouře doslova

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa. I am not trying to seduce you.

0: George Michael, protože 1. června 1992 přichází s novým singlem, který bude celosvětovým hitem.
1: I think the charity records and charity events, everyone's got basically got really pissed off with listening to people or celebrities slapping each other on the back for how generous they're being.
0: Jak říká George Michael, sice hudební charita lidi v dnešní době spíš prudí, přesto se do další přidal.
1: And I don't blame them. You know, I think we've saturated pop music with charity and I don't think that people really believe in the people that they watch now.
0: Opět se ovšem jedná o osvětu proti vzmáhajícímu se démonu s názvem HIV a AIDS, kterou uspořádala organizace Red Hot a přizvala do ní aktuální hvězdy pop music. Klipu k Too Funky, který je jediným singlem alba Red Hot plus Dance, se ujal Thierry Müller, a to nejen z kostýmní stránky, ale i režijně. Účinkují v něm top modelky jako Eva Herzigová, Linda Evangelista, Estelle Halliday, Shanna Zendrick a nebo Tyra Banks. Zkrátka aktuálně ty nejkrásnější ženy světa.
2: It's your stupid, stupid song.
1: You do sexy things.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Tak co? Dobrý?

0: zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Prime Video nasadilo romantické drama Your Fault London, Netflix zase jihoafrického poligamistu a Criterion Collection oproti tomu vsadila na vrcholné umění. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Everyone kept telling me that London would be a fresh start. But I had no idea.
1: Na Prime Video přichází romantické drama Your Fault London, pokračování příběhu, který u nás začal titulem My Fault London. Noah a Nick se vracejí a jejich vztah prošel ohněm. Po bouřlivých událostech první části jsou si blíž než kdy dřív, jenže život má vlastní plány. Noah míří na Oxford, Nick se topí v práci a jak se jejich cesty začínají rozcházet, do hry vstupují noví lidé a s nimi i žárlivost, pochybnosti a nepříjemné otázky. Milovat se jde totiž s nás, dokud na vás nic netlačí. Film natočila britská dvojice režisérek Charlotte Fessler a Danny Girdwood podle románu španělské autorky Mercedes Ron. V hlavních rolích se představí Asha Banks a Sekou Diaby. Your Fault London streamujte ode dneška exkluzivně na Prime Video.
2: What brings you here then?
3: My mom married this British guy.
4: You get to meet Nick tonight at the gala.
5: Complete strangers living together.
4: I think you're gonna like him.
2: Hey?
6: You know, it's just us, so the big entrance wasn't necessary.
2: Call it as I see it. You're a spoiled daddy's boy.
6: I'd hate to not live up to your expectations.
2: You're just gonna leave me on the sidewalk in the middle of a city I don't know.
6: No, I'm gonna leave you on the pavement.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: angazi ukuthi lapho mahemhem okuluma ngawo yazi mina because sina mina masikazi sijabule ngalendlela.
1: Na Netflixu najdete jeho africký dramatický seriál s provokativním názvem Polygamista. Příběh vycházející z knižní předlohy sleduje úspěšného biznismena Jonasiho Gomoru, který si vlastníma rukama vybudoval impérium, jenže zároveň si vybudoval i pořádně komplikovaný soukromý život. Manželky, milenky a skryté pravdy se postupně začnou vrstvit na sebe, až se celá ta stavba začne hroutit. Polygamista je jeho africké drama, které dokazuje, že udržovat dvojí nebo vícerý takový život je dřina, na kterou nestačí ani CEO. Nový jeho africký seriál Polygamista najdete exkluzivně na Netflixu.
2: Are you recording?
3: 2 decades later, you still have this effect on each other? What's your secret?
4: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
2: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
3: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: Hey, that's great they promoted you. Congratulations.
1: Thanks.
0: Are you assisting Dominique, too?
1: No, I'm not really assisting anyone. I'm the assistant editor.
2: To get a raise?
1: It's not about a raise.
3: Na Criterion Collection dorazil debutový film americké režisérky Lizy Chodolenko, queer drama z roku 1998 s názvem High Art, tedy vrcholné umění, a to v nové 4K digitálně restaurované edici, schválené samotnou režisérkou. Příběh začíná kapající trubkou a právě ta změní život mladé Sid, ambiciozní asistentky redaktora prestižního newyorského fotografického časopisu. Kvůli protékajícímu stropu zaklepe u své sousedky Lucy, kdysi slavné fotografky, která teď žije v opotřebovaném světě heroinu a starých přátelství, se svou milenkou Gretou, bývalou herečkou slavného Fassbindera. Profesionální ambice a osobní přitažlivost se nebezpečně propletou a Chodolenko z toho vytáhla jeden z nejostřejších portrétů newyorského uměleckého světa 90. let. Elle Sheedy podává ve filmu výkon, kvůli kterému si ho fanoušci pamatují dodnes, a po jejím boku září Radha Mitchell a Patricia Clarkson. Není divu, že Criterion tento film zařadil mezi své kanóny. Edice nabízí kromě restaurovaného obrazu a zvuku také starý audiokomentář Chodolenko z roku 2004, nový rozhovor s režisérkou i herečkami a jako bonus i její krátký film Dinner Party z roku 97. Vrcholné umění ve 4K nyní se ženete na criterion.com.
4: You remember Sid?
2: How can I forget Sid?
5: You're really at the center of it all now.
4: And that's what you think, isn't it?
5: Yeah, it's what it seems like.
4: It's not meaningless to me. This is what I care about.
6: I need to get out of town right now.
4: We have a deadline.
6: We'll get something into them. Trust me, okay? Just come with me.
7: Každej je v něčem dobrej. Vy například máte vkus.

Jako každou středu než čtvrtek přinese nové kousky, mám pro vás přehled nejzajímavějších snímků posledních dvou týdnů v českých kinech. Největší hollywoodská střela tohoto období je bezesporu Den odhalení Stevena Spielberga. Sci-fi thriller, ve kterém se datový analytik Josh O'Connor pokusí odhalit světu utajovanou pravdu, jenže stojí proti němu bezohledný tým vedený Colinem Firthem. A do toho se zamotá ještě Emily Blunt jako moderátorka počasí, která toho ví víc, než by měla. Napěchované obsazení a Spielbergova ruka. Pokud hledáte napětí a rychlý střih, Guy Ritchie servíruje v kinech akční thriller Šedá zóna. Henry Cavill a Jake Gyllenhaal jako elitní operativci, kteří balancují na hraně mezi zákonem a zločinem při záchraně vysoce postavené vyjednavačky. Isa González a Rosamund Pike přidávají na eleganci, Ritchie na chaosu. Ze zcela jiného soudku je francouzské mysteriózní drama Soukromý život. Jodie Foster jako psychiatrička, která začne podezřívat manžela své mrtvé klientky z vraždy. Jodie Foster dokazuje, že jazyková bariéra pro ní prostě neexistuje. Festivalový tip pak přišel ze Španělska. Romeria režisérky Carly Simon, která v Cannes sklidila nadšené ohlasy. 18-letá Marina se vydá za kořeny rodičů, které nikdy nepoznala, a z útržků vzpomínek skládá obraz osudové destruktivní lásky. A pak je v kinech čistokrevná zábava pro ty, kdo neberou sami sebe ani svět příliš vážně. Scary Movie se po 26 letech vrátilo v plné sestavě. Bratři Wayansovi, Anna Faris a Regina Hall jsou zpět a tentokrát si berou na paškál celé roky hororové produkce. Politická a jakákoliv jiná nekorektnost zaručena. Takže ať vás táhne Spielberg, Ritchie, Kahn nebo čistá nespoutaná legrace, v kinech si teď každý najde svoje. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Zítra toho moc nebude. Čeká vás česká hororová komedie Tahle party je dead a evropské koprodukční drama Co je ti holka. Díky, že jste si opět naladili Zone Radio, které vyhrává tu nejlepší muziku v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.

Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zoon.

Dave Letterman, Bruce Nolan, Back to Me. Dnešný štarter. Máme štvrtok, radujme sa, veselme sa. Pomaličky je tu víkend. No a keďže máme krátko po 7, začína rána VC, zdravia sample za toto je Zone Radio DA+.

0: Spot.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: 4 důvody pro DAB.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: až web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Welcome.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cyber

0: www.cybercentru.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moniton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot.

0: Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petrianda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mně, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: noc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zonrádia a Huči Kuči Tance. Kina nově nabízejí koprodukční drama Co je ti holka a z české produkce hororovou komedie Tahle party je dead. Sky Showtime nasazuje italský akčňák Rosa Elektrika. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Čineči čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Nejžhavější premiéry, největší trháky, nejvíc filmové zábavy. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu.

0: Je tu už.
1: Action. Do kin dnes vstupuje slovinské coming-of-age drama s názvem Co je ti holka? Režisérka Urška Djukić vypráví příběh 16-leté Lucie, plaché dívky, které přísná matka vybere jako výchovný kolektiv katolický pěvecký sbor. Jenže letní soustředění v italském klášteře přinese víc než jen zbožné zpěvy. Lucie tam potká jiskřivou Anu Marii a tmavookého restaurátora. Příroda je v plném rozpuku a dívka začíná naslouchat jazyku vlastního těla, který ovšem příliš neladí s církevní cudností ani s vírou, ve které vyrostla. Celovečerní prvotina Djukić se svou smyslnou obrazotvorností a prolínáním křesťanské symboliky s ryzí tělesností se řadí mezi největší přísliby mladého evropského filmu. Kritici ji přirovnávají k filmům Céline Sciammi. Co je ti holka najdete nyní v českých kinech v distribuci Artcam Films.
2: Člověk někde zagřeší, může potom pojistit někde kyslé grozně, se s tím spokojí.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Zvažuje

0: Vyrazit na domácí halloweenskou komedii s hororovým nádechem Tahle party je dead. Režisér Adam Kůs napsal scénář společně s Janem Švajcerem a přináší příběh čtveřice přátel, kteří se vydají na halloweenskou party a co mohlo být pohodovou v nocí plnou kostýmů, se rychle změní v naprostý chaos. Zodpovědná Alice, povrchní Sofie, bohemská Hanka a nejistý Roman narážejí jeden za druhým na zombie, rozívené policisty i frustrované herce z romantických komedií a v těch se blízknou Vladimír Polívka s Hinkem Čermákem. Alice přitom pátrá po své mladší sestře a zjišťuje, že největší nebezpečí není v zombích, ale v předsudcích a špatně zvolených vzorech. Tahle party je dead, vás čeká v českých kinech díky Cinemart.
1: Co to je do píč? Co se to sakra děje? Jak to mám vědět? Nejsem odborník na zombie, Sofie.
2: Takže nebuď broskev, ale královna. Papa, pusinky.
1: A nebuď broskev, to je jako nějaká...
2: Umíš anglicky, palice?

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřeď se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
2: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
3: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního

seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: Vi portiamo un aspirante pentito, Daniele Mastronero, detto Cocisso.
1: Mastronero!
2: Farò il possibile per farlo collaborare.
3: Na Sky Showtime startuje italský akční thriller Rosa Elektrika a Italové tentokrát nepřivezli slow food, ale pořádně rychlé tempo. Šestidílný seriál režiséra Davida Morengo, natočený podle románu Gianpaola Semiho, vypráví příběh agentky programu na ochranu svědků, která dostane zdánlivě jasný úkol. Hlídat mladého šéfa podsvětí podezřelého z dvojnásobné vraždy, který se stal informátorem. Jenže když zjistí, že se její nadřízení tajně spolčili, aby ho zlikvidovali, nezbyde jí, než vzít zákon do vlastních rukou a vyrazit s ním na útěk před vlastními kolegy. Zornou agentku si zahrála Maria Chiara Gianetta, jejího svěřence pak Francesco Di Napoli. Šest epizod seriálu Rosa Elektrika je ode dneška k dispozici exkluzivně na Sky Showtime.
0: Voleva convincermi che valesse la pena darle fiducia.
4: Ma più veloce.
0: Non ne faccia la pena.
4: Fammela autonomia.
2: Siamo due ricercati. Ci sono le nostre facce su tutti i telegiornali. Basta cazzate, stai concentrato.
4: Ma concentrato su che? Precisamente.

Dnes toho do kin moc nenastoupí. Česká produkce přišla se zombie komedií Tahle party je dead. Adam Kůz posílá partu 4 kamarádů na halloweenskou party, na které začnou později pařit i nemrtví. K ním se přidá policie a parta frustrovaných herců z romantických komedií. Z evropské koprodukce přichází do kin intimní coming of age drama Co je ti holka? Celovečerní debut režisérky Uršky Djukić. Plachá 16-letá Lucia odjíždí s katolickým pěveckým sborem na soustředění do italského kláštera a tam ji čeká mnohem víc než zpěv. Senzuální, symbolický a přitom nesmírně osobní. Z dokumentů můžete vyrazit do kina na dva nové tituly. V Lourdech je proniklá meditace o víře, naději a lidské touze po zázraku. Pohled do světa nejnavštěvovanějšího poutního místa Evropy, kde se mísí upřímná zbožnost s obchodem se svěcenou vodou. A pro fanoušky domácí hudební scény je tu Michal Pavlíček, rocker verze 7.0. Dokumentární portrét skladatele, který se po operaci pohybového aparátu vrací na pódium a zároveň pracuje na nové hudbě i divadelních projektech. A na závěr pro nejmenší je v kinech Toy Story 5 příběh hraček. Woody, Buzz Raketák a Jessie čelí nové hrozbě, chytrému tabletu přezdívanému Žabletka. Animovaná poklona přátelství v digitální době, za níž stojí režisér Andrew Stanton. Tak to je všechno, moji milí, veškeré premiéry tohoto čtvrtku. Hovku!

z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že preferujete rádio před automaty a především, že ladíte Zoom rádio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC2.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifactor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
9: Vkus.
8: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Service.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme, doslova, na jednu uhančivou otázku, kterou rozebírá magazín Universe Today. Co se vlastně děje s fotonem, který se narodí v jádru slunce? Představte si předspaný sál, kde se po každém kroku otočíte náhodným směrem. Vítejte ve světě fotonů. Foton se v jádru slunce urazí 1 cm, narazí do elektronu, odrazí se, naráží znovu a znovu. Poloměr slunce je 70 miliard cm, jenže náhodná procházka tuhle vzdálenost umocňuje. Výsledek? Cesta z jádra na povrch trvá asi 100 000 let. Sluneční paprsek, který právě teď hřeje vaši kávu, se vydal na cestu, když po zemi ještě chodili neandrtálci. To je zpoždění, vedle kterého jsou české dráhy přesné jako švýcarské hodinky. Tak se mějte sluníčkově a nezapomeňte, světlo má zpoždění, ale srdce ne. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Budka z borovice pro ptáky.
3: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
2: Obytej v les, 2,8 centáků.
3: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
2: Ne.
3: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
4: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
4: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
4: Myslíte nějakou m***ku?
2: No...
4: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
4: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
4: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz Dobrá doména.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Míči, dopis, který jste dostal od firmy Bendini, Lambert a Lok, prošel jako jediný. Vás chceme.
2: 30. června 1993 vstupuje do kin dechberoucí thriller z právnického prostředí na motivy románu Johna Grishama. Firma.
3: Dobře, dobře. Lodní kapela, tajný recept na žebírka, možná, že jsou trochu zvláštní.
4: Zvláštnost mi nevadí, to mám ráda. Jsou divní, to mi vadí.
2: Pod režijní taktovkou Sydneyho Pollacka září Tom Cruise v hlavní roli mladého nadějného právníka, ale i skvostné výkony sekundujících špičkových herců Gina Hackmana, Jean Triplehorn, Holly Hunter nebo Hala Halbrooka dopřávají divákovi výjimečný zážitek. V menší roli se zde objevuje i Ed Harris, který souhlasil s účinkováním ve filmu pouze díky blízkému přátelství s Pollackem a Cruisem.
3: Jak to myslíš, divný?
4: Tak jeden citát. Firma mi nezakazuje pracovat a podporuje děti. Zeptej se proč.
3: Mají rádi děti.
4: Protože tím posilují svou stabilitu. Chceš slyšet víc?
3: Ne, radši ne. Nevšímej si mě, já jen skočím přes zábradlí. Myslím, že to bude mluvit samo za sebe.
4: Počkej.
2: Gene Hackman se k natáčení firmy připojil později, protože producenti měli v plánu změnit pohlaví postavy a obsadit Meryl Streep. Jenže autor románu John Grisham s takovou změnou nesouhlasil a tak se nakonec stal o ním Mitchovým mentorem Hackman. Proto se paradoxně na plakátu k uvedení filmu neobjevuje jeho jméno. Smlouva Toma Cruise s Paramountem totiž uvádí, že nad názvem snímku se může objevit pouze Cruiseovo jméno. Hackman se také chtěl výjímat nad názvem, ale když to bylo odmítnuto, požádal o úplné odstranění svého jména z plakátu, tudíž ho najdeme pouze na začátku a na konci titulků, takže jeho přítomnost je pro většinu diváků překvapením.
5: Nejdůležitější je účtování, kolik hodin strávíte přemýšlením o klientovi. A je jedno, jestli zrovna stojíte v zácpě, nebo se holíte, nebo sedíte v parku na lavičce.
2: Film je vypuštěn do světa, zatímco si Grisham užívá vrcholu své popularity. A to také zapříčiní bitvu mezi knižními bestsellery. V následujícím týdnu se odehraje řeš romanopisců. Michael Crichton se třemi technotrillery proti Johnu Grishamovi se třemi příběhy o právnicích v ohrožení. Sci-fi versus sci-fi. Zdá se tedy nevyhnutelné, že se tito dva literární titáni letos v létě utkají i o titul nejlepšího filmu. Žraločí právníci z Grishamovy firmy půjdou proti nenasytným dinosaurům z Krajtnova jurského parku. Dinosauři sice vzbuzují vzrušení, ale pro dospělé je mnohem strašlivější firma se svou větší myšlenkou. Co může být děsivější než smečka hladových daňových právníků?
6: Z firmy Bendini, Lambert a Lok?
3: Ano, jak jste to?
7: Zdá se, že vás chtějí udřít k smrti.
3: Já myslím, že to tak dělají s nováčky. Jsem u nich teprve 8 týdnů.
2: Firma se setká s obrovským komerčním úspěchem, bude nejvýdělečnějším Grishamovým filmem a stane se nejlepším dramatem roku na People's Choice Awards. Holly Hunter bude za svůj 5 minut a 59 sekund trvající výkon nominována na Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli, zatímco Dave Grusin získá nominaci za nejlepší původní hudbu. Thriller Firma, který dělá právníky zajímavými a vzrušujícími, vás jednoduše uhrane.
7: V té firmě je to asi o zdraví a práce, kterou musíte dělat.
8: 4 mrtví právníci z 41 ani ne za 10 let.
7: A žádnému z nich nebylo víc než 45. To zdolává čísla všech tabulek, o kterých jsem kdy slyšel.
3: Kdo vlastně jste?
8: Patrně se ještě uvidíme.

zvedneme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. This is a power play.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vám povím příběh hodný kosmické telenovely. 101 světelných let od nás se nachází dvojhvězdný systém HD 81809, a jak popisuje portál space.com, jedna z těch hvězd se chová jako vesmírný gurmán. Dvojhvězdy by měly mít stejné chemické složení, protože se rodí ze stejného mračna plynu a prachu. Jenže hvězda HD 81809b má na povrchu mnohem víc těžkých prvků než její sourozenec. A důkaz? Nezvykle vysoký obsah lithia, prvku, který hvězdy běžně ničí. Vědci pod vedením Nunu Moedase z Dánské technické univerzity odhadují, že tahle hvězda spolykala planetární materiál o hmotnosti až 75 zemí. Možná 3 planety naraz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Bez SIEM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Sontro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: A kam nás zanesl náš DeLorean? Za B-52, kteří se drží u vesla už od konce 70. let a 23. června 1992 vydávají Dobrý matroš.
2: Fuck.
3: We wanted to use the same producers because we had such good results last time, and each producer has a certain way of doing things, and they really like what we do because they both come from a band background.
1: Album opět produkovali skvělí muzikanti John Was z Was Not Was a Nile Rodgers Chic, kteří stojí za mnohými jedničkovými hity posledních dekád. Good Stuff je vlajkový single stejnojmenné desky, která získá nominaci Grammy a která se má objevit na pultech začátkem léta. Co je ale novum, že z B-52 odešla vokalistka a spoluzakladatelka Cindy.
4: She said, I've been a B-52 for a third of my life. And
3: no doors were ever shut or anything like that.

0: do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na dalekohled, který možná konečně najde mimozemský život. Habitable Worlds Observatory, zkráceně HWO. Je popisuje magazín Universe Today, tým doktora Daniela Jeffeho z Texaské univerzity navrhuje, aby HWO dostal spektrograf s rozlišením 45 tisíc, to je více než 12x ostřejší zrak než James Webb. Proč to chceme? Protože při takovém rozlišení konečně rozeznáme spektrální čáry oxidu uhličitého, vody a dokonce změříme počasí na planetách vzdálených světelné roky. Doslova vítr na cizím světě, podle Dopplerova posunu. Dosud byla technologie moc těžká a moc hlučná, ale nové ksemíkové ponorné mřížky a takzvané lavinové fotodiody konečně zbavují senzory šumu i nadváhy. Start. Někdy ve 40. letech tohoto století. Budu napjatě sledovat. Mám čas, neplatí nájem. Tak ať vám hvězdy svítí jasně a sousedé z orbity zdraví služby.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Míči, dopis, který jste dostal od firmy Pendini, Lambert a Lok, prošel jako jediný. Vás chce.
2: 30. června 1993 vstupuje do kin dechberoucí thriller z právnického prostředí na motivy románu Johna Grishama. Firma.
3: Dobře, dobře. Lodní kapela, tajný recept na žebírka, možná, že jsou trochu zvláštní.
4: Zvláštnost mi nevadí, to mám ráda. Jsou divní, to mi vadí.
2: Pod režijní taktovkou Sydneyho Pollacka září Tom Cruise v hlavní roli mladého nadějného právníka, ale i skvostné výkony sekundujících špičkových herců Gina Hackmana, Jean Triplehorn, Holly Hunter nebo Hala Halbrooka dopřávají divákovi výjimečný zážitek. V menší roli se zde objevuje i Ed Harris, který souhlasil s účinkováním ve filmu pouze díky blízkému přátelství s Pollackem a Cruisem.
3: Jak to myslíš, divný?
4: Tak jeden citát. Firma mi nezakazuje pracovat a podporuje děti. Zeptej se proč.
3: Mají rádi děti.
4: Protože tím posilují svou stabilitu. Chceš slyšet víc?
3: Ne, radši ne. Nevšímej si mě, já jen skočím přes zábradlí. Myslím, že to bude mluvit samo za
4: sebe. Počkej.
2: Gene Hackman se k natáčení firmy připojil později, protože producenti měli v plánu změnit pohlaví postavy a obsadit Meryl Streep. Jenže autor románu John Grisham s takovou změnou nesouhlasil a tak se nakonec stal o ním Mitchovým mentorem Hackman. Proto se paradoxně na plakátu k uvedení filmu neobjevuje jeho jméno. Smlouva Toma Cruise s Paramountem totiž uvádí, že nad názvem snímku se může objevit pouze Cruiseovo jméno. Hackman se také chtěl výjímat nad názvem, ale když to bylo odmítnuto, požádal o úplné odstranění svého jména z plakátu, tudíž ho najdeme pouze na začátku a na konci titulků, takže jeho přítomnost je pro většinu diváků překvapením.
5: Nejdůležitější je účtování, kolik hodin strávíte přemýšlením o klientovi a je jedno, jestli zrovna stojíte v zácpě, nebo se holíte, nebo sedíte v parku na lavičce.
2: Film je vypuštěn do světa, zatímco si Grisham užívá vrcholu své popularity a to také zapříčiní bitvu mezi knižními bestsellery. V následujícím týdnu se odehraje řeš romanopisců. Michael Crichton se třemi technotrillery proti Johnu Grishamovi se třemi příběhy o právnicích v ohrožení. Sci-fi versus sci-fi. Zdá se tedy nevyhnutelné, že se tito dva literární titáni letos v létě utkají i o titul nejlepšího filmu. Žraločí právníci z Grishamovy firmy půjdou proti nenasytným dinosaurům z Krajtnova Jurského parku. Dinosauři sice vzbuzují vzrušení, ale pro dospělé je mnohem strašlivější firma se svou větší myšlenkou. Co může být děsivější než smečka hladových daňových právníků?
6: Z firmy Pendini, Lambert a Lok?
3: Ano, jak jste to?
7: Zdá se, že vás chtějí udřít k smrti.
3: Já myslím, že to tak dělají s nováčky. Jsem u nich teprve
6: 8 tým.
2: Firma se setká s obrovským komerčním úspěchem, bude nejvýdělečnějším Grishamovým filmem a stane se nejlepším dramatem roku na People's Choice Awards. Holly Hunter bude za svůj 5 minut a 59 sekund trvající výkon nominována na Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli, zatímco Dave Grusin získá nominaci za nejlepší původní hudbu. Thriller Firma, který dělá právníky zajímavými a vzrušujícími, vás jednoduše uhrane.
7: V té firmě je to asi o zdraví a práce, kterou musíte dělat?
8: 4 mrtví právníci z 41 ani ne za 10 let.
7: A žádnému z nich nebylo víc než 45. To zdolává čísla všech tabulek, o kterých jsem kdy slyšel.
3: Kdo vlastně jste?
8: Patrně se ještě uvidíme.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. No. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: S4 stavební.
6: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
5: S4 stavební.
6: Více na www.s4stavební.cz.
7: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
3: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
7: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
3: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
7: Myslíte nějakou m***ku?
3: No...
7: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
3: Cože?
7: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
7: A hlavně... Má okulink.
3: Okulink?
4: A Asome. Tichý zážitek.
8: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkách skvelých reštaurácií.
9: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
10: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
8: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
9: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkách reštaurácií. www.meduzacard.sk.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
11: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

Mission Starter. Máme štvrtok, radujme sa, veselme sa. Pomaličky je tu víkend. A keďže máme krátko po 7, začína rána VC, zdravia Samples a toto je Zone Radio DA+.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2,

0: bercontrol.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
5: Někdo stojí tamhle v rohu.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
9: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady

0: Projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay. Dáme disco?

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Míči, dopis, který jste dostal od firmy Pendini, Lambert a Lok, prošel jako jediný. Vás chce.
2: 30. června 1993 vstupuje do kin dechberoucí thriller z právnického prostředí na motivy románu Johna Grishama. Firma.
3: Dobře, dobře. Lodní kapela, tajný recept na žebírka, možná, že jsou trochu zvláštní.
4: Zvláštnost mi nevadí, tu mám ráda. Jsou divní, to mi vadí.
2: Pod režijní taktovkou Sydneyho Pollacka září Tom Cruise v hlavní roli mladého nadějného právníka, ale i skvostné výkony sekundujících špičkových herců Gina Hackmana, Gene Triplehorn, Holly Hunter nebo Hala Halbrooka dopřávají divákovi výjimečný zážitek. V menší roli se zde objevuje i Ed Harris, který souhlasil s účinkováním ve filmu pouze díky blízkému přátelství s Pollackem a Cruisem.
3: Jak to myslíš, divní?
4: Tak jeden citát. Firma mi nezakazuje pracovat a podporuje děti. Zeptej se proč.
3: Mají rádi děti.
4: Protože tím posilují svou stabilitu. Chceš slyšet víc?
3: Ne, radši ne. Nevšímej si mě, já jen skočím přes zábradlí. Myslím, že to bude mluvit samo za sebe.
4: Počkej.
2: Gene Hackman se k natáčení firmy připojil později, protože producenti měli v plánu změnit pohlaví postavy a obsadit Meryl Streep. Jenže autor románu John Grisham s takovou změnou nesouhlasil a tak se nakonec stal o ním Mitchovým mentorem Hackman. Proto se paradoxně na plakátu k uvedení filmu neobjevuje jeho jméno. Smlouva Toma Cruise s Paramountem totiž uvádí, že nad názvem snímku se může objevit pouze Cruiseovo jméno. Hackman se také chtěl výjímat nad názvem, ale když to bylo odmítnuto, požádal o úplné odstranění svého jména z plakátu, tudíž ho najdeme pouze na začátku a na konci titulků, takže jeho přítomnost je pro většinu diváků překvapením.
5: Nejdůležitější je účtování, kolik hodin strávíte přemýšlením o klientovi a je jedno, jestli zrovna stojíte v zácpě, nebo se holíte, nebo sedíte v parku na lavičce.
2: Film je vypuštěn do světa, zatímco si Grisham užívá vrcholu své popularity a to také zapříčiní bitvu mezi knižními bestsellery. V následujícím týdnu se odehraje řeš romanopisců. Michael Crichton se třemi technotrillery proti Johnu Grishamovi se třemi příběhy o právnicích v ohrožení. Sci-fi versus sci-fi. Zdá se tedy nevyhnutelné, že se tito dva literární titáni letos v létě utkají i o titul nejlepšího filmu. Žraločí právníci z Grishamovy firmy půjdou proti nenasytným dinosaurům z Crichtonova jurského parku. Dinosauři sice vzbuzují vzrušení, ale pro dospělé je mnohem strašlivější firma se svou větší myšlenkou. Co může být děsivější než smečka hladových daňových právníků?
6: Z firmy Pendini, Lambert a Lok?
3: Ano, jak jste to?
7: Zdá se, že vás chtějí udřít k smrti.
3: Já myslím, že to tak dělají s nováčky. Jsem u nich teprve
6: 8 týdnů.
2: Firma se setká s obrovským komerčním úspěchem, bude nejvýdělečnějším Grishamovým filmem a stane se nejlepším dramatem roku na People's Choice Awards. Holly Hunter bude za svůj 5 minut a 59 sekund trvající výkon nominována na Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli, zatímco Dave Grusin získá nominaci za nejlepší původní hudbu. Thriller Firma, který dělá právníky zajímavými a vzrušujícími, vás jednoduše uhrane.
7: V té firmě je to asi o zdraví a práce, kterou musíte dělat?
8: 4 mrtví právníci z 41 ani ne za 10 let.
7: A žádnému z nich nebylo víc než 45. To zdolává čísla všech tabulek, o kterých jsem kdy slyšel.
3: Kdo vlastně jste?
8: Patrně se ještě uvidím.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: noc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie Zonrádia a Huči Kuči Tance. Kina nově nabízejí koprodukční drama Co je ti holka a z české produkce hororovou komedie Tahle party je dead. Sky Showtime nasazuje italský akčňák Rosa Elektrika. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečíša Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Do kin dnes vstupuje slovinské coming-of-age drama s názvem Co je ti holka? Režisérka Urška Djukić vypráví příběh 16-leté Lucie, plaché dívky, které přísná matka vybere jako výchovný kolektiv katolický pěvecký sbor. Jenže letní soustředění v italském klášteře přinese víc než jen zbožné zpěvy. Lucie tam potká jiskřivou Anu-Marii a tmavookého restaurátora. Příroda je v plném rozpuku a dívka začíná naslouchat jazyku vlastního těla, který ovšem příliš neladí s církevní cudností ani s vírou, ve které vyrostla. Celovečerní prvotina Djukić se svou smyslnou obrazotvorností a prolínáním křesťanské symboliky s ryzí tělesností se řadí mezi největší přísliby mladého evropského filmu. Kritici ji přirovnávají k filmům Céline s Jamy. Co je ti holka, najdete nyní v českých kinech v distribuci Artcam Films.
1: Člověk někde zagřeší, může potom pojít někde kyslega hrozně, ani se s tím spokorí.
2: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O Zero Trust Architecture. NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Percentro.io.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
0: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo. Gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Ty jsi jako rozhodla, že na letošní halloweenskou party půjdeš za nejvíc basic bitch, nebo co?
0: Do kin můžete nově vyrazit na domácí halloweenskou komedii s hororovým nádechem Tahle party je dead. Režisér Adam Kůs napsal scénář společně s Janem Švajcerem a přináší příběh čtveřice přátel, kteří se vydají na halloweenskou party a co mohlo být pohodovou v nocí plnou kostýmů, se rychle změní v naprostý chaos. Zodpovědná Alice, povrchní Sofie, bohemská Hanka a nejistý Roman narážejí jeden za druhým na zombie, rozívené policisty i frustrované herce z romantických komedií a v těch se blízknou Vladimír Polívka s Hinkem Čermákem. Alice přitom pátrá po své mladší sestře a zjišťuje, že největší nebezpečí není v zombích, ale v předsudcích a špatně zvolených vzorech. Tahle party je dead, vás čeká v českých kinech díky Cinemart.
4: Co to je do pí... Co se to sakra děje? Jak to mám vědět? Nejsem odborník na zombie, Sofie.
5: Takže nebuď broskev, ale královna. Papa pusinky.
4: A nebuď broskev, to je jako nějaká...
5: Umíš anglicky, palice?
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
4: 2 týmy, 2 rivalové a 1 tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: vi portiamo un aspirante pentito, Daniele Mastronero, detto Cocis.
1: Mastronero!
2: Farò il possibile per farlo collaborare.
3: Na Sky Showtime startuje italský akční thriller Rosa Elektrika a Italové tentokrát nepřivezli slow food, ale pořádně rychlé tempo. Šestidílný seriál režiséra Davida Morengo, natočený podle románu Giampola Semiho, vypráví příběh agentky programu na ochranu svědků, která dostane zdánlivě jasný úkol. Hlídat mladého šéfa podsvětí podezřelého z dvojnásobné vraždy, který se stal informátorem. Jenže když zjistí, že se její nadřízení tajně spolčili, aby ho zlikvidovali, nezbyde jí, než vzít zákon do vlastních rukou a vyrazit s ním na útěk před vlastními kolegy. Vzornou agentku si zahrála Maria Chiara Gianetta, jejího svěřence pak Francesco Di Napoli. Šest epizod seriálu Rosa Elektrika je ode dneška k dispozici exkluzivně na Sky Showtime.
0: Voleva convincermi che valesse la pena darle fiducia.
4: Ma più veloce.
0: Non ne valse la pena.
4: Fammela volta mia.
2: Siamo due ricercati. Ci sono le nostre facce su tutti i telegiornali. Basta cazzate, stai concentrato.
5: Ma concentrata su che? Precisamente.

Dnes toho do kin moc nenastoupí. Česká produkce přišla se zombie komedií Tahle party je dead. Adam Kůz posílá partu 4 kamarádů na halloweenskou party, na které začnou později pařit i nemrtví. K ním se přidá policie a parta frustrovaných herců z romantických komedií. Z evropské koprodukce přichází do kin intimní coming of age drama Co je ti holka? Celovečerní debut režisérky Uršky Djukić. Plachá 16-letá Lucia odjíždí s katolickým pěveckým sborem na soustředění do italského kláštera a tam ji čeká mnohem víc než zpěv. Senzuální, symbolický a přitom nesmírně osobní. Z dokumentů můžete vyrazit do kina na dva nové tituly. V Lourdech je proniklá meditace o víře, naději a lidské touze po zázraku. Pohled do světa nejnavštěvovanějšího poutního místa Evropy, kde se mísí upřímná zbožnost s obchodem se svěcenou vodou. A pro fanoušky domácí hudební scény je tu Michal Pavlíček, rocker verze 7.0. Dokumentární portrét skladatele, který se po operaci pohybového aparátu vrací na pódium a zároveň pracuje na nové hudbě i divadelních projektech. A na závěr pro nejmenší je v kinech Toy Story 5, příběh hraček. Woody, Buzz Raketák a Jessie čelí nové hrozbě, chytrému tabletu přezdívanému Žabletka. Animovaná poklona přátelství v digitální době, za níž stojí režisér Andrew Stanton. Tak to je všechno, moji milí, veškeré premiéry tohoto čtvrtku. Hovku!

0: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že preferujete rádio před automaty a především, že ladíte Zoom rádio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
3: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
3: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Lock Management, SOC 2.
2: Recovery Plan. Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
2: Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Radio.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.
3: The use of
4: tohle budeme hrát, dokud se z toho nepůjde.
3: Situation could therefore be considered medical as healing for a social disorder. But again, I would say that they used in that way

Zun.

0: op de MRK. Closure.
1: Zone.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Bez CM řešení to dneska nejde.
4: Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
3: Lisba Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test. Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes nás Hubbleův teleskop zavede do hlubin vesmíru ke galaktické kupě s krkolomným jménem CL0016+1609, někdy též MACSJ0018. Jak uvádí NASA, jde o jednu z nejjasnějších kup v rentgenovém oboru a zároveň o jednu z nejdůkladněji studovaných na rentgenových i rádiových vlnách. A teď to nejzajímavější. Pozorování odhalila, že to vlastně nejsou kupy v jednotném čísle. Jsou to dvě obří galaktické kupy, které se srážejí přesně v zákrytu, takže je vidíme jednu za druhou. Představte si dvě města, která se k sobě řítí, ale vy je z dálky vidíte jako jedno. Vesmírná optická iluze v přímém přenosu. Astronomové z toho mají hody, sledovat takovou fúzi je vzácnost. A tím se s vámi pro dnešek loučím. Držte se hvězd a hvězdy se budou držet vás. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz
4: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Když víš, co máš dělat,

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Mirko Paoloni presents Deep Inside the Chart.
2: Selected and mixed by Mirko Paoloni.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. How we doing out there tonight? Are we ready to party? Put your smoke down, put your drink down, and get on this dance floor.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.

0: nejlevnějších na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádio.

0: 65 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklamá.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***ku?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

Only the strong survive.